0: Dobranje, witajcie, a witaj sobota, a witaj Matejo, dobranje.
1: Dobranko, tež vám všim. Janreho pada vám nedom nekotre zbytne športy pokybe a polada k tomu mestrujem Doralbic v Budyšine. To je so čara nova atrakcia otevriva. Štěžka po budyských povestčach, tuta reka, a dževo bronzové figure, kýž stavizne mista odkryja. To jsem si raz vobladal. Klemen Schmidt je so s prašinom zabieral, kak der je može kumčna inteligenca mestem tež serbsce rečeč a odmovič. Včera jesen je, že 20 členska žury s členami z cuje Nemske doponja Rupendorf ve okresu Sachska Švica, vukodne horedne, vobladava a poponju poda so potom bus do Užice do Nemcov. Nemci vubeđuja se menice vo zvijasku je titul Naša vesma přichod, Katka Pöplec by tam podla a dundak, vun bieve dživatle popuču.
0: No vidíš, a já si
1: mám
0: myslím...
1: Mám ještě trošku času pojedat, že se já co někam mohu jít přespěšně počít, nejgud.
0: Šo děre, šo gud, nimo to, možná mám o ty lětšo, když traješ, no, někotr, ne, ale kýba, so pon pondželu dolara se so trochu započne okvodnit, se menša, minja dole meteorologojo. Vosom, pošestřiše. Vosom, pošestřiše.

0: skupina njemského hudobníka Francesca Wilkinga tole jolie. Grouchy Gang, so projekt menuje, kiž raje se šelakimi popovými hudobníkami, spievarjemi, tým páže, s afurtským, šeušo sympatickým, kľúzom.
1: NDR Sachsen, serbský rozvoz. Sport.
0: Zjanom Rehorjom.
2: V Ralbicach převedžete zapadovúžijský kopanský zjazk a športové tovarstvo Sokol Ralbice Horky dženca dvě pokalné kopanské ry a to do podňa džesačích finále žonov mes rajným zjednočenstvom FC Vúžica Modrobili Kulov a kopanským tovarstvom Otendorf Okrila. V celku FC Vúžica Kulov raje mes druhým kopanka serbské kopanské bubranky Vianija Paškec. Vulke finale mes prinim kopanske mustvo muži Sokova Ralbice Horky a športového tovarstva naše Cedobruša zavizda kvartet sudnikov dženca večer 6 v stadionie Juri Frenzel. Zatkula Beach Karavana Modžinske redakcie serbského rozvosa činie dále z Delan Smir Gamienc a pozastanie Punželu v Nebelčicach. Volejbulové celky, v kotrch zdobí stajnie jedna holca soborač, zatkaja so při športnišču večer na po 6, turnier započne so potom 6. Sled dalších stáciov, koniec Votrov, Radvor, Kruščice, Kulov, Rožant a Mivočice. Vútrajnošport. Hižo netko smieča so vútrajnošportovča vútrajnošportovce zabijí na Bivo Bob Šizevič. Nedželu 23. augusta bia so ve Vopakej, ke 45. razy na horu, potraž leží 500 metrov nad morskej vadžinu. Plánované sú bianske distance 1,5, 4,9, 12 a 20 km. Přizevenia sú pod www.dipkber-service.de možné.

0: Nadkula.
1: Prenie dwie stacji z tej sożno minowoj, z tym je naša bičtura Zadkule potekim úspešne zabiežała. Modro-červená byla, to nie je jenož moto, když naša úbranka za bulom honi, tež na CČ stácii v Nebelčicach veselíme so na váš outfit v našich serbských barbách, kež předso zetkáme so 17 hodín cíceči, s dubkom 6 so potom priniara zavízda. Športy zda!
0: Zadkula!
2: Nic zábeč!
3: Pončelo večo!

Hoca tužno bude dženca tež ve Horkach, tež však sveča 120 letne vopsače tamniše vonjove vobore. Snač tam tež sadžicu a vodu ľudži poprskaja. Od 16 hodin všetcaja so vonjove vobore v okolnoch so a modžinska vonjova vobora gmejne Krusčice a so viezo je tež sadžiči. To ešte přijatúvane. Pokalne finale zapada Vužicko-Koparsko-Zjazka v odmieso při tutom horcom vedre dženca Ralbicach a to večo 6-6. Na Viki Remis vás če dženca do Radvorsko dvornišča inkluzie přeprošení do podňa vod 10-6. Nimcach so kunst tydženia tež svedči a to přeproša večo 10-6 na partiju. Serbský gitarist Matěj Hornič zapíská duetče s Karlom Winkelbauerom na budecké kulturní zároče serbsko-ludová ansambla Dženca večer na půl 8. Plánovaný letní koncert Kora Mea za juce tunbu horcoty dla vod prajene. Dženca vůzva za so připodnou 12. delnoserbský televizní magazín Vůžica Hornjoserbské vůladko je potom za týdžen na rěče. Trežanske kapelnice vuotuja juce na předvečeru patronátneho dňa budeskeje tachanskej cirkvi Sv. Petra, večer 6-6, ve tudešej tachanskej cirkvi Nyšpo, duchovneje hudžbe. Svedženský džen skladnostne 275-letno jubilea Pratrovskeje jednoty v Malom Veľkoje, sveča juce od napojednačich se svojbnými kemšami přizamkne so zromadný obet. Potom 13 hodinách je svedženský přednošk doktor Lubine Malinkuje a 14 hodinách dživadvoje predstajenie za celú svojbu. A tole ole je skupina Janka Hanka v serbským rozvozu 6 hodin 3 štuc.

0: Počeroša potekim je miesto budešin vo atrakciu bohače. Zajšvých 9 mesiacach je šprebine miesče tak menua na štieška po budeských poješčach nastava. Hižo 2024 by so idea pri sakským vubidžovaniu up in the mitte přesadživa a 40 000 € dobyla. A netko je votriad mešanského marketingového týma projekt zrealizoval. S pomocou líderových spichovanských pines, serbsko-komunálno programa, mesta Budešin a dalších sponzorov je netko tuta štěžka nastava. Bronzové figury, kýž s pomocou QR-koda stavizne mesta odkryja a Mati Gisvok by při čarovším votyrenju podla.
1: Vítajče, vítajče, herzlich willkommen, vítajče, liebes Fußvolk in Budešin in Bautz.
2: A v pozadku slyšeče Thorsten Schlosser, dživadelnik Nimska Sapsko Ludova dživadva, v unie jeden z ričniku za tuto štěžku. A dostaňu rune aplaus, je mauvel příklad, dal jen zvukový příklad. Od večera potom tutun QR-kód je tak šaltované, abo svobodné dáte, so tež kůžde, abo kůžda, může se informácie naposkáč k šelakým stáciám dohromady džesač to sú a pri budyskym sábskym dome nudom prina stácia. Potek im Hobas Prenik, tu jako Prini, víta všetkých, kýž sú na tutej štěžce zajmovaní. Peter Brzan vo domovine vyššie tu rečal, že sa počako za zopročenie tuto projekta, kadere poprom tuta postoja tu s TM jako Prinia.
3: Musíme ja veselo, že sa miesto Budešin z odpolom, kde za to rozsúdžujú Prini štácu pred sárskym domom činč, tak je tuta povyšová šeška nedom zjazaná tejsi s sárbami, tu nám ešte perfektne zamestnená.
2: A junú ľadač, že sa potom druhá stá. A miestem sme tu na žitných vykách pri druhej stácii. A tuta stácia ríka Vouka Ľudko. Hej, a cova ľudí tu pomešte dále púče, tež Monika Lukášová od Velbika. A k nej Lukášová pred vašim Velbikom sa tež jedna postava skova. Što máš tu te poprom na sebi? Však po informáciách je ona nepravá připodnica.
4: Hej, před Velbikom je začanova naša nepravá připodnica. A to by še minna, bo bole idea od mě. Potom zase mě so tam na jenom zetkanju těch turistikov v občili v pola města. A mi prošče faluáše jena postava v našim kvartíru, šojne hačnike na Serbskej hase, na Žitnej, abo při Tachanskej cokvi. A tak sem iniciativu pokazala.
2: Poteky, štušce si to tiež vobladač. Doby si na každý pad tuto novú štěžku po Budešine vobladač. 2,5 km je tuta doha, 40 menšinu trebače. Vele vesela.
4: My sa na váš vopet

0: nábožné slovo.
1: A tu te slyšíte tež dženca od Paula Wirta z Zwei Brückena.
2: Ve tutem tyčenju rečach vo dobrých počinkách človeka a dženca vo viernosčivosti. Sme so na to zvučili, zo so nám viernosť nepraji. Volichu samo človeka na prienie miestno ve stáče, kotremuž so dopokazo, so je liedma viernosť praju, kýba ju docova neznaje. Štú je úpak rečnik, abo jemu vieria, co vole? Pytam za viernosťu, kdež niečo svišu, abo čítam. Haj, samo v obraze si kritice vobladam, hač nesu přes KI kumštnu inteligencu konstruované abo skepsané. Bez viernosti vosče neje svojbe, přečelstva a tovaršnosti ani zromadnosti. Sim na kliecce abo před učobnikami přeco to praju, što ich sim sam za vierne spoznal. Moja vosobinska viera jako fara, moje vosobinske vieru vúznače, moja viernosčivosť, bichu a sú zakvat a nastok mojo vúvočovania a prídovania. Přiju vám žonovanú nedelu pod Božím svojom.
1: Praj Pahu Wirt z Zwei Brückena v nadoku Serbsko-Evangelsko-Vosadno-Zjaska. A jeho a tež dalše nabožne svoje a tež nabožne vúsovania namakače na našich stronách internete a v našej app MDR Serbia. Peč, do sedmiche.

0: Polícia z G.
1: Na industrii leží u nás či blízka serbských bázlic, je so štvrt k popolňu paliva. Tam je so technická šiprova zapaliva, bolším zdáču defekta dla. Zranil so nichtu nie, škoda vúčinia 80 000 €. Ve Vodových Henrichecach je so štvrt k večer Audi dospolňu vúpaliu, kýž stieše na južnom puču, miecna škoda tam 20 000 €. Štvrtk je so žona pola budeske policie šizivio, kýž bude v zajšvých letách v internete zjebana. Dohromady je ona 102 000 € zúbiva, dokéž je do vopačnej ľubosti investovala. Na koncu so ukopa zobie šo jenož hulka bža. Hej, a apropos zjebania, zastojnice vanuja znova pred šokovými telefonátami. 6 štajkých pádu sú zastojnice štvrtk v Budyšine a vulkých Rydorecach registrovali, šužom pak sú zavovaný telefon za sohoro položili. Pravé tak.

0: Baja la escabila de go.
1: A evo nemcijom serbskim odostnem, ki siđa runje auče Mirja son na danski Roskilde Festival. Tam přejeme vězo dobro jezbu, zase obšejara tam něto kaja a zase měja zajímavou rozmovu ze zastupěrymi tvojich národných menšinů Europy. 7 hodin, peča posta, za peč menšinou bude 8. 8, hej.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjadnom rehorium.
2: V Ralbicach převedžete zapadovúžijský kopanský zjazk a športové tovarstvo Sokol Ralbice Horky dženca dvě pokalné kopanské ry a to do podňa 10. finále žonu mes rajnem zjednočenstvom FC Vúžica Modrobili Kulov a kopanským tovarstvom Otendorf Okrila. V celku FC Vúžica Kulov raje mes druhým koparka serbské kopanské bubranky Vianija Paškec. Vulke finale mes prinim kopanske mustvo muži Sokova Ralbice Horky a športového tovarstva naše Cedobruša zavizda kvartet sudnikov dženca večer 6. v stadionie Juri Frenzel. Zatkula Beach Karavana Modžinske redakcie serbského rozvosa činie dále z Delan Smir Gamienc a pozastanie Punželu v Nebelčicach. Volejbulové celky, v kotrch zdobí stajnie jedna holca soborač, zatkaja so při športnišču večer na po 6. Turnier započne so potom 6. Sled dalších stáciov koniec Votrov, Radvor, Kruščice, Kulov, Rožant a Mivočice. Vutrajnošport. Hižo netko smieča so vutrajnošportovče a vutrajnošportovce zabijí na Bivo Bob Šizevič. Nedželu 23. augusta bia so ve Vopake, ke 45. razy na horu, kotraž leží 500 metrov nad morské vadžinu. Plánované sú bianské distance 1,5, 4,9, 12 a 20 kilometrov. Přizevenia sú pod www.dipkber-service.de možné.

0: Hammerl.
1: Du und deine Hammerl.
2: Vampire sviša po jevišču letali, abo pčuka lenka je publikum zakuzvava. Hun je tak, kašak le neravno, princesna Džamila z je stavizni. Što džiči jako pšišo ne raja, je iše potajno. Ale kotra džiči chce džar soburač, Petina, to ty nam netko povedaš.
3: A poči cimu rumno, žurno,
4: Po próbowi rumności skaka 19 dzieci mez 9 a 12 letami. A one spytają runie z pełnej paru, co to złopodzić, ktoś się reżyserka Petra Maria Bulanke-Zwenzlowa od nich przyje. Raz kroczyć kajś kraluna, czyrchać kajś staruszka, albo so do domu zadobyć kajś paduch. Co z nich so wuznaja? Dokelž bych ujížo předkadža círie Džamila na jevišču stali, mez nimi Alena Gisvokec z Kasova.
5: In do druhých rolov so nutca čuť štěrbí, že kaj brek so bohen tkojencele druhý čovjek bo, hačevak, a to poprom jara veseločiní, že je tiež nešto nové, abo tak vúspita.
4: Alena nie je sama přišva, ale je tež svoju malú sočičku Jadvigu moja zadživať vo zdobyč. A tá je nedomišče přečeku Helenu sobu přinesva.
2: Alena mi je prajva za doma kaj kralnačič, abo kaj vopica, abo kaj nekajke vytle. Pa sa ma to hajte zúčovava. Ja som si hajte predstava, som ho kralnačnýma.
6: Moja maža mi ti prajva za doby tam nešto spolač. Deswegen sind wir zwei Spuren, ein Mokke Text wird schon aber, alle tun nicht in der Trappe tschinsch.
4: Potom so so dzieci przedstajili a prinje zvučovania pantomimie pokazali je jasne. Tu drimaja talente, kiš chcedža na jevišo. Zradvoja, Ralbic, Rubelčic, Krosčic, Kasova, Pravočic a druhých koncu srbského kraja dzieci pšindu a režisérka Petra Maria Bulanke-Zwenzlowa je dla vele dzieci ketro překvapena.
7: Sme kuždy sobo činič a ja ľadam najprede jenu, kak môža so dzieci pohybovač, ka voni ryča, hač voni tiež len strach nemaja pred tým, tiež nešto přednošovač, ale ja doby tiež celé správne prajč, nikoci dzieci docela nevedža, zo maja voni talent, zo môža voni jara dere dživa dvorač, to dľa voprode na kúži dzieci ľadam.
4: Tuž si režisérka přichodných týdňach od septembra každé dziečo dokladne vobľada, zoby potom rozsúdžila, kotra rola so ke kotremu dziesšu hodži. Pola Alenu je s tým předkadža círie dobrú ručku mila. Ona je so najvyššiu derečua a miestom dokladne vie, što má režisér, inspicient, dramaturg a ko dživadle do nadavku.
5: Petra je ta vona, da z nami šeco še porobe, a Beata eben šeco otočku je što tu, što činio, abo hati što korejo, a Johnny poprom najhuši še nešpotla seđi a saunčini z radijom abo teknište.
4: Tak má každý a každá svoj nadavok a väčšina dzieci, ki sú všako celé nové serbským dzieťacím dživadle, je hižo jara čipná na príchodný zhromadný čas.
8: Tu keď chcem ja tie môj nešto nové vúspotač a nic je než kúpaň súšetce, rač.
9: Tu keď moje přečeky z našej rádone sú tieho, hate sú prali za to jara fajnio a ja som sú a tie môj nú hobby tie vúspotača.
10: Ja som to rozoslušala, a my museli boli u moju šulu, šo to nitniku, a to sú nekoč prajzo sa jara obdarená, a som museli môžu tomu uspotať.
11: Moja četa je prajva, co tam faluja ľudia, zo boh jasná, no mu tam zaskočiť, a pon sme to tečili.
12: My som v šuli, znamo také jedné ráčko na rali, a to sa so tie jara za to zajmo, a to je mi hat jara viede veseločno.
13: Môj brat by tie dživadle, a dnes ja si tie dživadle vobľada, jo, to tak ona za to jara špoštino, a to sa to máme tu uspotať, a tu prvný začí, že je jara fajn, som jara ľubí.
4: A tež, du si snano jeden abo druhý nie tak celé zvíriu. Abo je so ište trochu boja, zo nešto vopak čini. Toho režisérka Petra Maria Bulanke-Zwenzlowa pohonia so na žádný pád skoač, abo heimboač.
7: Nie na kojde pat spytać. My to la potom jara do próbujemy, a kojde może potom kojde tydzień sam se to pokazać, hać on to może albo nic. Cele ważne je też, że je on doma kuspilne, a też tekst wukne. A kojde dziecko so też wuje. Ha, tež, tež je nechtom přemauva, abo nešto dava, je to tež také rianne role kubučika, abo také vece. Ja necham ište ničo přeradžič, ale my trebame vulke, ha menše, šojene.
4: Prinje zetkanje novih džiči za serbske džičace dživadvo je so po takim derje radživo. Novim šulskim liče zetkaja so potom stajne sredu popodnju na probe. Nitko pak vesela so na lečne prozdnine, a to v utoru na probovem jevišču zavisče nisu jenoš rali.
2: Septembra, so potekim probe za dzieci, budyši ne zahaja. Som ježa čipna na hru, a s čím nás tutun kruč překvapia.
0: Vrstnú a rúka dzieci na hru, trova je lesová, hru a tajne prúzeta.

0: aby spievo, rád vo skidžičine. A tam tešne dom vostaneme.
1: Sredu predstaja zarodže viede na serbskim experiment kampusu Radvoju mienujce viacore nové knihy. Miestru im knihu za buky pisak doživie přírodu a tež novú zelovú knižku Dyž so zela zelenia vulit do raja zelu a rostlinu. Tam môžete počúchať, sliedžiť, si dobrú limonádu ščiniť a tež malý přikusk tam seda.
0: Po takým schedu knapu štyrioch na Radvorske nause šešavacečí. Limonáda klinči pripola prajene zupo. A ište malý pokiu za hodcu kunstidženia. Jeli treba če spiešne vokvodženie, potom ďašo rúce pod zimnú vodu. Tak co kri spiešne vokvodní. A nedom je vám lepe.
1: Abo vy spýtače celé jednore s tým júle.
2: Hej, tobie, čensnýši dundak. Ach, vyšte jeho skomdžili? To nie je žan problém, poľadajte rúneš raz na naše strone internetče a do našej app MDA Serbia a tam vedieččacom raju namakače nimo dundaka tešišče cove retoma stajších dječacoch staviznička za dječi a co svojbu.

Prežance kapavnice vohotuja jutce nedželu na předvečeru patronátno dňa Budeskej Tachanskej cirkvi Sv. Petra večer v 18 hodinách. Na Tachanskej cirkvi nuž po duchovné hudbe. A tež pondželu na svedženiu Sv. Petra Paua bude na samsnym miestne Božamša ráno 9, kotruž Drežance kapavnice v obrubiach.

0: Hat unser Letzter der Mannes hieß Krutsche, wie Horst Schipret hat so bottom Schicht und im Tüdin und alles Gold im Njom Trachow war Kurni. Hat sa Domjace Nadoki za praschenja schädeno dnia, abo tisch Jakob Schewožoval, schuže tam dženznejší džin Jakoano KI, tak menuane chatbote Nadoki Pšewozmu, one rikeja ChatGPT Alexa Abuziri, a taki chatbot, to je morec kompjuterowy program, s kotrym šmožeš se rozmoveć kajs s takim čvojekom. Za to treba šmoratko abo ličak, a potom přes vistu app svoje prašenja zapodaš, abo je celé jedno renarečiš, a mašinka potom internetče za se hodžacimi vodmovami pyta. Tola, kak dere zamožate sapsrečeč a vodmovič? Klemens Schmidt bie čipne.
1: Buď chvalený Jezus Christus. Na vieky. Amen.
2: No vidíš, serbský katolský postro chat GPT drehýžo znaje, ale rozumí da tiež opravdže serbsce?
1: Hej, rozumiu serbsce a môžu tež v hornioserbščine abo delnioserbščine votmovič. Nie je to dospovne, ale za normálne rozmovy, preložky a pomoc to zvieča dosaha.
2: Potom prašam so chat GPT, štúda je najznáčiši živý serb. Zaso, mašinka dživa a potom?
1: To od toho odvisuje, po čím mieríš znatosť.
2: Niektoré z najznačiších živých Serbov sú Beno Buda, Maria Michalková alebo Jan Malink, tak chat GPT.
1: Jeli pak so prašiš, čo je najznačiší Serb medzinárodne, potom je po môjim posúdku najskerie Stanislav Tillich. Dokiaľ že ako ministerský prezident Sakskej byl daleko nad serbskými kruhami znáte.
2: Ona doda, tiež druhé veľké chatbote rozumia serbsce, tak tiež Gemini. Ju som sa prašal, študa je předseda domoviny. A pravie je mi odmoviva, z leta 2001 je to David Statnik. Za nejsi odmovi, husto pravie, abo za sobe nich z milky pak svým tiež pytnú. O sebe pola serbského chatbota, Agata, so on menuje, je to projekt Studia Lucia.
3: Buch extra za to činjene, so bych ľuďom, koho vokuo serbske reče a kultúre pomal.
2: Zobe Agata tak fungovala, kaž ona funguje, užívala na mezdrujem stronu Sotra app za převožky nemských informácií do serbštiny. Serbsce rečečná ukva je Agata Jakovano šulare Koli Bajare, kiš je s Bramborakom, program stvoril, kiš môže serbske texte přečítač. Topak negarantuje, zotež še odmove trechia. Příklad ešte raz, študa je najznačiši živý Serb. Na to mi Agata rekne,
3: môžu či nekotruch vo sebe znatoch živých Serbov mienovač, kotruch veľa ľudí znaje.
2: A naliči, nimo Michaela Krečmera, Júria Kocha a Benedikta Dörlicha tiež vesteho doktora Dietera Šotu. Nepočahuje však sa na nedešieho institútneho direktora, ale...
3: Von je direktor serbského ľudového ansambla a amážuje so silne za kultúru a reč Serbu.
2: Što je še vieza zmlk? Dále menuje vestu Miru Kubišovu.
3: Ona je znata serbská spisovačeka, žurnalistka a aktivistka, kotra so jara za serbsku identitu zasadžuje.
2: Podakým, tuto žonu najskerenoš Agata sama znaje. Inak hač vulke znate chatbote, kiš svoje informácie ze všech širokosťou a hubokosťou interneta beru, čira Agata svoju vidu dotal jenoš z neče 270 serbských a lokálnych webstronov. Přidatne sa ona pozadku ešte raz pola chat GPT zavesči, so nie je to všetce úspešne a po faktách práve ešte svišeli.
0: Aj, ale za niekotrých je to zaujímavá zabiera, so raz z kúmštny inteligencu Saps rozmovič. Klemens Schmidt je rozpravil. Čo večo žin 20.

0: Zadkula.
1: Prvnje dve stacije z tej sožno minovoj, s tým je naša bičtúra Zadkule potekým úspešne zabežala. Modro-červená bývá, to nie je jenož moto, když naša úbranka za bulom honí, tež na C-čej stácii v Nebelčicach veselíme so na váš outfit v našich serbských barbách, kež předso zetkáme so 17 hodín cicečí, s dubkom 6 so potom prinjara zavízda. Športy zdar!
0: Zadkula!
2: Nic sábeč!
3: Pončelo večer!

0: Počero šeho potek im je mjesto Budyšin vo atrakciu bohatše zaž vr 9 mesecach je sprivene mjesto tak menua na štěžka po budyskich poješčach nastava. Hižo 2024 by so ideja při sakskim vobidžovanju ab in di mitte přesadživa a 40 euro dobyva a netko je votret mišćanskog marketingova tema projekt zrealizoval. Bronzové figury, když s pomocou QR-koda stavizny města odkryja a Matej Džisval, kde při čarovším otevřenju bodla.
1: Vítajte, vítajte, herzlich willkommen, vítajte, liebes Fußvolk in Budyšin in Bautzen.
2: A v pozadku slyšet je Thorsten Schlosser, dživadelník Nímska Sapska Ludova dživadva, v ně jeden z řečníků za tuto štěžku a dostane runa aplaus, je mauvel příklad dal, jen zvukový příklad od večera, potom tutun QR-kód je tak šaltované, abo svobodné dáte, so tež kůžde, abo kůžda, může se informácie naposkáč k šelakým stáciám dohromady Jesač to sú a při budyskym sapskym dome nedom prenastácia. Potek im Hobas Prenik, tu jako Prini, víta všetkých, kýž sú na tutej štěžce zajmovaní. Petr Brzan vo domovine vyššie tu rečal, že so počako za zopročenie tuto projekta, kadere poprom tuta postoja tu stejem jako Prinia.
3: Musíme jara veselo, že so miesto Budyšin z odpolom, kde za to rozsúdžujú Prinu štácu před sarským domom činč, tak je tuta povyšová šeška nedom zjazaná tejze s sarbami, tu nám ešte perfektne zamestnená.
2: A junu ladač, že so potom druhá stá. A miestem sme tu na žitných vykách pri druhej stácii. A tuta stácia ríka Volka Ľudko. Hej, a celá, celá ľudí tu pomešte. Dále púče tiež Monika Lukášová od Veľbyka. A k nej Lukášová pred vašim Veľbykom so tiež jedna postava. Skova, što máš tu tie poprom na sebi? Však po informáciách je ona nepravá připodnica.
4: Hej, před Veľbykom je začanula naša nepravá připodnica a to by še minna, bo bole idea od mě. Potom zosim ja so tam na jenom zetkanju tých turistikáru v občili v pola mesta a mi prošče faluva še jena postava v našim kvartíru, šojne halčnike na Serbske hase, na Žitnej abo při Tachanskej cokvi a tak som iniciativu pokazala.
2: Potekim, štušce si to tiež vobladač. Dobí si na každý pad tuto novú štěžku po Budyšine vobladač. 2,5 kilometra je tuta doha, 40 menšinu trebače. Vele vesela.
4: My sa na váš vopet veselíme a tiež tuta připunica na vás čaká.
0: Matej Džisvalk je rozpravil o vočerošim votorinu štěžky po budyských poješčach.

0: Němce. Němce jsou jedna z dvěho sů, kotrýž zastupuje tý Saksku ve zvěrskom finálu Naša věc má přichod. Čaraje se žury s 20 čvonami své němskeje dopodňa Ruppendorf v okresu Sakska Švica v ukodne Rudne Horine v obledala a popodňu poda se potom bus do Vůžice do Němcu. Cí hodiny důl traješe v ukodžovanie bouse a přitom jsou si vele věcat čisté ladane drohy abo rejane domy v obledali. Rozhodne je za žury především prašenie, jak atraktivne je přichod na kraju. Němcach podľa bietež čera Katka Pöpelec.
1: Drohy sú modro-červeno-biewe vupešené. S girlandami, balónkami a tiež kvitkami. Šitko sú vyšči a šo jedne dželadam, ľudžo maja vôľký posmiuk na hubomaj. Cova vies je napiata. Cova vies doživí action. Potom, zo bych hižo na krajnej runine přesvědčili a si druhé místno vodobili, pak je to netko se zviazkovým finálom v oprodže poslední raz, zo skýča vůlký program za žury, kdež praje Gabriela Korchová.
2: Loni, když děše o sakské vůbečovanie, to jsme se so tak rec první raz také romadě zešli, a jsme tě štací romadě šli, dženca je to jenož taký pší plack a nám to poprom veselo činí. To nejo tak zlý za nás. Vone jo jara rilně, zo jen vidí, zo mu můžemo něco na noj stajíč, kde se to jenom chce, když ta když ta většina praje půjče, můžeme to romadě činč a když máš to lůži, když to takhlec scenáře má praje a praje, můžeme to šafnč, naša věc má přichod.
1: Něče 20 fachovců z civilie Němské si vobleda, što věc vo sebe tu činí. Dybky rozdávají se na základě vůvíčových konceptů, hospodářských iniciativů, zjazanost či veusy, tvářského vůvotovania, zelenišťů, kajštěž, škýta vobsvěta a přírody. Veusy s něče 700 vobědlerimi je se 10% minené měsace aktivně na přijotách za vůběžovanie vobdělivo. Za mnojich je popravný záměr tohodla dávno docpěty, věstnou zhromadnost skručič. To je tež Martina Wernerova tak doživiva.
3: Dokud jsou tež vyle ve té komisii, když jsou eigentlich cuze přičaněli, a jo sobočinia, když jen predegon je znal, a netko zeznal to, ojo, to je nešto činivo s nami.
1: Vážný díl tuto je zhromadnost, že je tež serbská rič. Kajž mi věstnenio praja, svuša vona hakle od přeurota za so celé samozrozumlivě k věstnemu živěniu a formuje zhromadnost runě tak, kajž mnohé naložky a tradicie. Vůlky přinož k tomu vukonja tež pěstovania se serbskými kubvorkami, kotrž sú miestrujem z Ralbic a Kulova, kajž například Liliana Rachelina.
4: Ja si myslím, že tuto hej v okolínu je to nešto celé osobitého, že my jako pistová na serbšinu jako druhou rič poskyčáme a opravdu od rania do popolňa serbujeme, tak so te děti si hej môže tuto serbšinu sobou zač.
1: A to je so tež šlachčivo. Byrněž nejsou starší se svojimi děčimi serbsce rečili, môže tole netko s nučkami. Kak živa věc je, so runě tunle konstudženia vo sebe jasně pokazuje. Paralelně k vopity zvjazkový žury organizuje němčanská mođina s něče 60 aktivnými čvonami za sosvědžen Dorfrok. Tu pomaja mođi a starý. Ty štunle generácie přesahovat se špagát, svušak v obrazi, kotruž cedža Němčenio, kajž Monika Neubertová, kotra šižo cve živině tu bydli, žury pokazač.
5: Může se prajmo Němce ma přichod, takže tu všetce zromadne věsne živině v obohače já, also der Wuppertje, tschüss, schüvene, voller Nassweuse.
1: Dobyčerio zviazkového vůbečovania dostanú peneze hač do 15 000 euro. Přitom so najlepša abo najrenča viesť nemetuje, ale so zvota, slebona abo bronzová plaketa spošči. Hač Nemcu na koncu zvoto, slebro abo bronzu dostanú, zonia přichodnú sredu. Veuse pak sú si hižo dženca přezjedni, vůbečovanie je ľudži roma dozviedlo a runie to je snano najlepša investícia do přichoda.
0: Katka Pöpelec rozpravěše a jí reportážu z Němců ve obrazách usvědčená za týden srbský televizní magazín Vůlatko. Jako

počič budu so dženca tež v horkach, če sveča 120-letne obstače tamniše vonjuje v obore. Pokalne finale zapada v Žijsko-Koparsko zvjerska odmeso dženca Ralbicach večer 6-6. Srpski gitarist Matija Hornich zapiska dueče s Karlom Winkelbauerom na budeske kulturne zarođe Srpske ludu ansambla a to dženca večer na po 8. Trežanske kapavnice vortuja juce na předvečeru patronatno dňa budeske tachanske cirke Sviato Petra ve 18 hodinach. Tachanske cirkvi nešpo duchovne hudžbe a potom pondželu ráno ešte raz Božu mšu 9. Miły Wiecik nas nosy, to je hezvo popodňa ve žornosykach nemsce zoncech pola bud sein potekim na ranju budušina. Srpska komorna filharmonia raje svaune tvorbe. 16 hodinach juce nedželu ve Rodže v žornosykach. Svěženský džin skvadnostně 275 letno jubilea bratrovské jednoty malom velkou je svěča judce od napo jednačích se svojbnými kemšemi přizamkně se zromadný obět, jenny je potom přednošk doktor Lubine Malinkuje a dvěmaj přizamkně se dživadové předstejně za cel svojbu. Osobite vedenje bude juce v Srpskom muzeju v Budešine a tute započne so 17 hodinách.

0: Nábožné slovo.
1: Mapa uvod z Cvebrückena.
2: Ve tutem týdženiu rečach vo dobrých počinkách človeka a dženca vo viernosti vosči. Sme so na to zvučili, zo so nám viernosť nepraj. Volichu samo človeka na prienie miestno ve stáče, kotremuž so dopokazo, so je liedma viernosť praju, kýba ju docova neznaje. Štú je upak, rečnik, abo jemu vieria, co vole? Pytam za viernosťu, kdež niešto svišu, abo čítam. Haj, samo v obraze si kritice vobladam, hač nesu přes KI kumštnu inteligencu konstruované abo skepsané. Bez viernosti vosče neje svojby, přečelstva a tovaršnosti ani zromadnosti. Sim na kliecce abo před učobnikami přeco to praju, što ich sim sam za vierne spoznal. Moja vosobinska viera jako fara, moje vosobinske vieru vúznače, moja viernosčivosť, bichu a sú zakvat a nastok mojo vúvočovania a prídovania. Přeju vám žonovanú nedelu pod Božím slovom.
1: Prajpau wird zwei Brückener, Benadoku, Sapsko, Evangelsko, Vosadno, Zjaska.